0: ale se být toho
1: tohle jindrinka.
2: Ale hej, tady bych díkaz, hej.
3: Little Krabber se nejle máme ke stům.
0: Ono zakáže do svoj, ono zelí
1: opa. A slíhe, svachnul a slíhe.
3: Little Krabber se nejle máme ke stům.
1: Kejnke, mítke, má jaká macha dronka za
2: hlavně. Jo, díkaj,
1: sich, jos, jos.
3: Little Krabber se nejle máme ke stům.
1: Kom, írfe je jur, fuše,
0: tak kontent. A víj, kuk, ho má mérno.
3: Little Krabber se nejle máme ke stům.
1: Witches.